0: Sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o třetí místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl z 18 bodů.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Roma, Roma, Maga, Gaga, ulala, what you be Roma.
1: Hrajeme megahity 80. let. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupily děti, které tam zahájily svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také...

Nebudeš, nebudeš, nebudeš, nebudeš. Krasové. Zločinci.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl z 18 bodů.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 42 sekund, jako to vydržím já.
0: Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost...
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké SO z 18 sestřelí během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupily děti, které tam zahájily svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání, loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím...
2: Hraní

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prosím.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kapela Portless je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl z 18 bodů.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili, jo? Zasnili a přemýšleli, kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se tomu dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázový.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je po dovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo? To se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degraduje ten náš mozek, vám

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu.

Jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvaroh a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přijeme ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45, teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon. Ale nenechme se tím zastrašit, každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Peace.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM.

0: No.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
5: I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Uherské Hradiště, Staré město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině. Tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí Kino nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je po dovolených, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radiu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že za tím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo? To se hodí, jo, než to prostě vymýšle z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence tady s náma je, už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou, buďte s námi. Hezký den.
0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili, jo? Zasnili a přemýšleli, kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se to dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na Rádio Kroměříž. Tak jo, jdeme na to. Hezký den přeji.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl z 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no a co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedlo do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupily děti, které tam zahájily svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na Supermuziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: Radio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuju napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo? To se hodí, jo, než to prostě vymýšle z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tedy s náma je už nějaký ten pátek a o ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí Kino nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je podovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Rádiu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět vědy a techniky, tentokrát té vědy, trošičku kočičí. Některé druhy rakoviny u koček jsou totiž geneticky velmi podobné těm lidským. Díky první podobné genetické mapě kočičích nádorů teď mohou lépe vědci zkoumat, jak rakovina vzniká a jak se šíří. Zajímavé je to hlavně u agresivních forem rakoviny prsu, které se u koček objevují častěji než u lidí. Výzkum tak může pomoci nejenom veterinární medicíně, ale i vývoji nové léčby pro člověka.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například Hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice a Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí Kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o třetí místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

hurt. Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na supermuziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
0: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Paju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pajo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň, ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru, nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejnak skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jítrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodneme, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady Paja Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně, víš, kde. Na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. A ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat is not dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Bit Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Bit Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je o tom i ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinká 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mě, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cruc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správnej rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
1: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně jde jinde.
0: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
1: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzí. Kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musí pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
0: Tak teď Čajdovi, píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to s tama dostane. Ale náš bubeník proběhlo mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budeme všichni zavření v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan Šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky, pane Šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jakože chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dá všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli jsi šel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se: prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího? A to je přijde k Arabovi: dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to prostě. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako, já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové bluzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílený.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně ano jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta Páji Líbačky z kapely Focus a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, a jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že to tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju jí hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout, a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si sobě, prosím tě, co s tím mám dělat s tu nati? A mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posést. Jo, díky, ale choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává suseda, říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekl a měl jsem aj čas, tak jsem to zalej tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, Hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ji představit?
1: Ano, je tam, ano. Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka. Já myslím, že ta bránice, jak tobě tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je u té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete, kde hrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům Rádia Kroměříž a rokového žvance posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedlo do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uhersko-Hradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice a Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřelí během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí Kino Nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automatizovat

0: automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnici využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například hanácké. Úprkova. Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy U

0: Čepek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
1: Zlínsko.
0: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.